0: my so wie so tež jara weselimy za našich susodow z Českeje 0-1 w rier přečiwo Južnej Koreji w 26. menšinje ra runje je. A w 9. postati su potom rota cilili a z tym je so wie so cua ra. Zwertnu a co rec, byrnjuž su češa popro menje šanzo a možnost, čo měli je nitko dola klopfo s prinnimi rotami. A nitko je maty zaso přimni. Wot leta 2022 je krajnrada Budyskeho Wokresa Udowiczas prawidłownie wonka mies wobydlerkami a wobydlerami popuču. Wiaca hač 700 ludzi je miastem hižo na 31 šelakich miestnosćach pobyło a z krajnem radu do rozmowy přišło. A čera su dalších cinoče zajmcu zličili, kiž su se do Nebelčic dojeli. Matija, tyž ty se se tam doju, cinoče ludzi tam mijachu zaujesće kus jace stolcu přijodowana, abo?
1: Haje, tak je. A krajna rada je se nedam na spočatku za snano trošku nezbožone kvađene termin zamówił. Haje, ke spočatke koporskich mištostu, to je večo na po šestčich praju. Činime jenež hođenku, so su šice potom dybko nekerje doma. Ale trošku dleja čođenju ja se potom přijušim, či vede skutovavo. Niedeši vesnanosta Tomáš Čornak napríklad, hun chceš od krajna rady vedeć, kajke je stavokovo planovania za ponovene puču.
2: Ale to je tun vokresny puč, od křižovaniša Pisket, Sopske Baselce, Smičkece, a od tam so bude tu puč, hač to Pančic, so utvarič, te se s Mijočanským pučom, předvičane ja, to se s cimi letami, předvičane je bylo, so se tu tu puč před letami zromadne z utvari, my jsme tedy še deservesenost, abo leta dvo ty zromadne se s okresom planovali, tato daleko ty ja dobro zokonane je, a nik se jo nám poradživo, ty dokud se jo ta smirnica od zakona se zmeniva, že může ty vysi džile od puča tvarič.
1: A tež ke konkrétnym časovým plánam sú přítomní tu včera viace zonili?
2: Lice o předvičanie tun kolesovarský pučík od Mijočic, hač to puč mes Kamenc a Pančic. Tu sú lice utvory všichni lite o předvičanie od forma cíkla, also od toho křižovaniša, hač to Mijočic započatk Mijočice a potom je lite požiče o předvičanie Mijočice vesku ponovič tun puč.
0: Tole prajen jedyši vjesnenosta Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bych ju dalše teme večera, Matejo?
1: Jen vobedle z Vudvorja napríklad je so prašal, čo dla ní majo ve Vudvorju porane Vudvorene puč. Před 30 letami by to tam raz plánované, ale do dženstnišo ničo. Tam je krajna rada Udovičas na to pokazal, zo je stary kamenský vokres, teda vele penes napríklad do šulu tykav skýry mene do puču, hinak hač ve starom budeským okresu. No a to je Vudvo, to dženstnišo jen taký zrudný příklad za to. Dalši vobedla chceše vidieť, kak upada v budovskom okresu s civilným škytom. Tež je na to polada, što je nasvedče los a kak vorožená naša infraštruktúra je, dobien tež na tajke vecky myslič, vun krajnemu ráže sobuda. To krajna ráda přivosovaša a meneša haj, zaberáme so tež s tajkými aspektami. Tež tamne v okreze to činia, za tajky škytne centrum za vobedlarstvo pak dobili z najmenša 40 miliónov euro investovač. To staj so vyčas a kolega nedavno v Drežnách pola Nuckona ministra informoval vojvotem.
0: Mati Gisvok je nam mały dolat dał, čera je krajna rada Udovičas Nebelčicach na prašenja vobedlerjo odmówił.

A apropos, my zas romadze, kaž smy to runje wot Marika Rjelki słyšeli. Wulka, ja si myslu tež rjana zromadnosć, budže tež juce zaso, ale no hajš dana zromadnosć bez wužadanju si myslu. Juce zaso startuja cista biehario z hoku na Slavia marš posta kilometru čare zmištrovač přes Serbsko hornju Vužicu a to v běhu 12 hodžinu nás čedaj co hižo sčopili, čeda pravje trenovali za tutun vulki event. Serbski rozvoz je tam juce namjestnje tež live podla při štarče a potom tež podvu čare. Beno Šota je ze svuchomobilom tam, ja se nadžijam za mače šitko hižo spakovane, najlepje blešu, kaž su organizatory o Slavia marša pisali, giba nopašk za napoj, k tomu vezo tež nešte malke k rymzanju a nahe, ja raz praju z vosobinskich nazanjenju, by na kožde patelke plesto za mozle sobu zapakuava, tyž si tun zrieča nunska horeči, niž potom na kožde pat přichodne džen merzanja ne zmiješ, tyž pytneš vosrieč puča, o, tam so nešto přizjevi. Juce na kožde pat, kaž prajne serbski rozvoz je tam podla všetkým bierkama bierarjam, přeju nitko, by u posledních 24 hodinach ešte raz krute čuje, ale rjana zromadnosć to přeco je. Přetož nikoci tešak jackroć sobo bieja su mjestem hižo kujšty Slavia marš sobu zali tyž takich wiezo marš, kotroš to nevidžo jako junkrotne wužadanje, ale jako wopstajnu challenge kujže leto zas pusta kilometru 12 hodinach běžeć.

0: a z Łužiskich horow do swěta wědomosće za nas nětko Mirčin Wengsobu.
1: Wieder wědomosć a wunamakanki.
2: Ze sedom antikskich světových dživow steja dźensa jenož hišće tři gizijske pyramidy. Samo jacore zemje žrenja su one přetrali. Jako so například 1992 v severnej egyptuskej zemja časeše, je so stolice Kairo nimale 130 tisac kežov sypnilo a 561 ľudí zemrilo. Od blízkeje 4600 let stareje Keopsoveje pyramidy, najväčšeje z Jurgizijskich, je sa porno tomu jenož jenički kamen puščil. Zo bychu lepe zrozumili, čeho dla je tajka stabilna, su egyptusce a japanscy geofizikario na 70 blakach dokova wokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenja mirili. Žane zemje žrenje, ale poušitkovnu pozadkov vibraciju tvara a wokoliny, kotraž je přeco přitomna a kotruž zova nepytnjemy. Kunc meje potom časopisu Nature rozpravjachu, zo so cała pyramida šudžom nimale ze samsnej frekvencu

0: Nimo toho je symetriska, tak zo so pyramidze skutkowace moce runostajnje po cyłym tware rozdźěluja. A wosebita konstrukcija, kotraž poprawom tomu služi, zo by so váha špice prejč od nuckownych rumov do masívnych bokov pyramide viedła z dobom zčasenja hači. Krutoš pyramide při zemježrenjach je při tym skiere podlanski efekt pošitkovneje stabilite tak vědomostnice. A džakovano tutej, môžeme dženca hišće Keopsovu pyramidu runje tak vobdživač, kajž starý Egyptočenio před 4600 letami.
1: Věda, vědomost a vunamakanki.
2: Zmierčinom venkom.

rozum rěč, rozum měč, domoj cyć, domoj spěć. Přes tu noc, nocy moc, zasakle před stále moc. To je čvojka w usutaj, tuž lubym stajnie ruku daj. Nich tu wobstać nem, že sam naš svitny krajny svitaraj. Na ty biepak můžu tvarić, ty mi tež w šmiatku darić. Wszystko, štož mi pokaza, hajš tu je moja zebira.

0: Ja se nadźijam, zo zmije Sjaty Pěter jutře dobru wolu ze Serbami, přetož wotmije so Slavia marš. A no, ja si myslu, při dešću se to špatne běha. No, včera se měča to mějach, myš jako na někotrych městnach honje v Užice hižo nevedra. V Nuoslicach su se například krupy najšli. No, a druhče, tam je so samo palivo, Matejo.
1: Vočím, so dženca rano řeči. A to čítame v nojnach.
2: Kajž pisaja Sakske Nowine je čara ve Wutach wysk do dwusojbnoho domu zadyru. Jako woniła wobora przyjeżdża, je so cicha domska hiža kompletne paliła, popłynu ciochtobie na dłoniszczoj drozy ve Wutach. Wobydlario te możachu so dre sami wukować, zraniu so potekim nichtu neje. Niedze štoceči woborniku bie namiestne, a je wojen potom sašawa, ale policja informuje, nie może ve twarinju hiža viac nichtum bydlić. Domske te je so kompletne. Letne upaliło rano nitko na napraszwanie jeszcze raz rykasze. Wysk je czera we Wutach do dwusłybnego domu zadyru, w tym pisaja we dżęsniejszych sakskich nowinach.

0: Wot leta 2022 je krajnrada Budyskeho wokresa Udowičas prawidłownje wonka mjez wobydlerkami a wobydlerami popuću. Wjaca hač 700 ludzi je mjestem hižo na 31 wšelakich miestnosćach pobyło a z krajnym radu do rozmowy přišło. A čera su dalších cinoče zajmcu zličili, kiž su se do Nebelčic dojeli. Matija, tyž ty se se tam doju, cinoče ludzi tam mijachu, zaujesće kusjace stolcu přijodowana.
1: Haje, tak je. A krajna rada je se nedam na spočatku za snano trošku nezbožone kvađene termin zamówił. Haje, ke spočatke koporskich mištostu, to je večo na po šestčich praju. Činime jenež hodžinku, zo su šice potom dybko nekrije doma. Ale trošku dlija čođinu ja se potom přijušim, či vede skutovavo. Niedeši vesnanosta Tomáš Čornak napríklad, hun chceš od krajna rady vedeć, kajki je stavokovo planovania za ponovene puču.
2: Ale to je tun vokresne puč, od křižovanišća Pisket, Srpske Baselce, Smičkece, a od tam se buče tu puč hač do Pančic, so utvarič, te se s Mijočanskim pučom, předvičane ja, to se s cijumi letami, předvičane je bilo, so se tu puč před letami zromane z utvari, my smo tedy še deservesene s tabo leta dvo te zromane se s okresom planovali, tato daleko te ja dobro zokonane je, a nek se jo nam poradživo, te dokud so se jo ta smirnica od zakona se zminiva, zaj može te viste džele od puča tvarič.
1: A tež ke konkretnym časovým plánam sú přítomní tuž včera viace zonili?
2: Lice o předvičanie tun kolesovarský pučík od Mijočic, hač to puč mes Kamenc a Pančic. Tu sú lice utvory všichni lite o předvičanie od Foma Cigla, also od toho křižovaniša, hač to Mijočic, započatk Mijočice a potom je lite požičo jo předvičanie Mijočice vesku ponovič tum puč.
0: Tole prajen jedyši vjesnenosta Tomáš Čornak k druhotvarskim projektam. A kotre bych ju dalše teme večera, Matejo?
1: Jen vobydlja ze Wudworja napríklad je so prašal, čo dla ní maja ve Wudworju porane Wudworjene puč. Před 30 letami by to tam raz planované, ale do dženstnišo ničo, tam je krajne

0: Nadźemny smy z tym tyž was wobudźili z dypką na połosmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Doromady cinače zajemcu jesečera na wobydlersku rozmu z krajnem radu udom vičazom do Nibelčic dojevo. Přitomni diskutovachu mjestrujem vo infrastrukturje, vo škiče wobydlerstva v krizovem pađe a vo hospodarskim položenju regiona. Dženca setka so vičas z vjesnanostami a vjesnanostkami vokreza na zromanju snedajn, zo by sa vo aktualnym položenju a vúžadanjach tudešich komunu informoval. Džera za možný Einsteinový teleskop mez Sernjanami a Nuoslicami je mjestem 130 metrů vůboka. Dotal odpověduje kamen očakovaniam vědomostníku, tak rěkaše čera na mestne. Je to sedma teka džera v Honi Vůžice, v kotrež v obstejnosti v vůbokosti přepetuja, ladajo na poabenie za teleskop, kýž klitu odedaja. Kamen je krúte a homogene, to pokazachu na příkladach. W augustcze chcedža potom senzory na površine a we vúbinje připravić, kýž měria hišče hýbanie. TU Drježdane to činje přewodžuje. Pod titulom Mačaštin je sa čera v Zürichu premiéra dživadvoje performance vo vorožených rečach odmiva. Nimo Bamum reče ze Kameruma a retorumanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka ze Francuske. W interaktivnym dziwadłym przedstawieniu dzieło dale dacze a pozubienie wo woparanie a przeżywienie worożenych ryczu. Budeska župa Jan Onošt Smolo je čera prvi raz na svojske serbske blido vitava. Po serbske besadže v serbskim domje přednošovaše dr. Anja Pohončova vo džile a vúznamje mačice serbskeje. Po přednošku sčejovaše diskusija. Kajž županka Lenka Tomasova praj, nima jadre pravidłowne zetkanja, ale župa chce přeco centralnu temu postajić. Poskytk serbskeho blida mieri so vo sebe na morych serbu, tak Tomasova dale. W Budyšinie běhižo viacorych pospytu serbske blido následne ve mieste zaradovač. Při Parcovskim jezorje tvária dalše dovolové domy. Včera su tři kešky direktne při vodže prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulka krana nastajne šako dobia so džile dokvadne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejete, do romade má ich na koncu je na cice čipič. Charakteristické znamia jezora je od 2006 prvý púhace prozinský dom, kýž je ve Vúžiskej jezorine nastal. A to mene bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strony rune takéž ve našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza 12 stopňov, k tomu čaja mročne na nebiu, ale trošku so tež svunčko pokaza také dysa dysraz. Najprede vostane dženca sucho, z džela tež menej mročelu uladame, potom v biu dňa, zmejme touše mročele s blakami, so tež podešťuje. Buče tež veci kojte a žive slibro zaleze na maksimálne 18 stopňov dženca, juce dále nevobstajne s malo svuncom, veľom mročelemi a zmejme maksimálne 22 stopňov.
0: Na pučach a na drohách beží kajš na štrčku, nech tiež tak vostane.
1: Serbský rozvoz.

0: A ja si myslu, kóžde chce być najmudriši, abo so z najmjeńša wjeseli, hdyž něšto přinawuknje, a no haj, tež z našim www na kóžde pad wupiši njebudźeće, podamy se nětko s Mirčinom Wenkom do Egyptoskeje.
1: www. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Ze 7 antikskich svjetowych dziwów steja dźensa jenoś jeszcze 3 gizijske pyramidy. Samo jacore zemje žrenja su one přetrali. Jako so na przykład 1992 w severnej egyptowskej zemja časeše, je so stolice Kairo nimale 130 tysac kežów sypnyło, a 561 ludzi zemrywo. Od bliskeje 4600 let stareje Keopsoveje pyramidy, najwiecheje z jurgizijskich, je so porno tomu jenoś jeničky kamen puścił. Zo bychu lepe zrozumili, če odlaje tajka stabilna, su egyptusy a japanscy geofizikario na 70 blakach dokoła wokoło na a w pyramidzie ze seismometrami z časenia mirili. Žane zemje žrenje, ale poušitkovnu pozadku vibraciju tvara a wokoliny, kotraž je přeco přitomna a kotruž zova nepytnjemy. Kunc meje potom časopisu Nature rozpravjachu, zo so cyła pyramida šudžom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka, zo tež při zemje žrenju kaž jednotna struktura skutkuje, a zo so žane dźele pyramidy bole nečasu a s tym tež bole neobčežuja hač druhe. Z dobom so pyramida cyle hinašej frekvenci hiba, hač zemja spody neje. Rozdźel skutkuje kajštajki pufor, dokel so s tym při zemje žrenju časenje zemje z pownej mocu na tvorne přenese. Zo je pyramida na kuncu tajka stabilna zaleži na tym, kak je tvarena. Tak je pyramida širša, hač je vysoka, je ze silnych vapnocových bloków tvarena a steji na krutej skale. Nimo toho je symetriska, tak zo so pyramidže skutkovace moce runostajnje po cywym tvare rozdźeluja. A wosebita konstrukcija, kotraž poprawom tomu služi, zo by so váha špice preč od nuckovnych rumov do masívnych bokov pyramide vedva z dobom zčasenja hači. Krutoš pyramide při zemje žrenjach je při tym skýre podlanský efekt pošitkovneje stabilite tak vědomostnice. A džakovano tute, môžeme dženca hišče Keopsovu pyramidu runje tak vobdživač, kajž starý Egyptočenio před 4600 letami.
1: Věda, vědomosť a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom, s tým je džesaču menšinou, dôsmich.

0: je na podźiwje ćich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranje. Dźěra za možny Einsteinowy teleskop mjez Sernjanami a Noslicami je mjeztem 100 a 30 metrów głęboka. Dotal wodpowieduje kamen oczekowaniom wiadomostniku, tak rěkaše čera na mjestnje. Je to sedma dejka dźěra w Honi Łužice, w kotrež w obstejnosće w głębokosći přepytuje, ladojo na połabienie za teleskop, kiž klitu otedaja. Kamen je krute a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustcze chcedža potom senzory na powierzchnię a w głębinie przyprawić, kiž mierja hišće hibanie. Te udreżdżane to činje przełodżuje. Dohromady 13 zajemców je sečera na wobydlersku rozmu z krajnym radu udom wyczasom do Nebelčic dojewo. Przytomni dyskutowachu miestrujmo infrastrukturie, wo szkicze wobydlerstwa w krizowym padze a wo hospodarskim położeniu regiona. Dżęca zetka sovičas z wiesnanostami a wiesnanostkami w okresa na zrombanu snydajn, zoby so wo aktualnym położeniu a wużadaniach tudyszych komunu informował. Pod titulom Mačaščiny je so čera v Zürichu premiera dživadłowej performance vo vohoženich rečach odmiła. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanščiny ze Švýcarske je tež serbščina zaklinčała, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serboka z francuske. V interaktivnym dživadłowym predstajniu dže vo daledače a pozubenie, vo vobaranie a přeživenie vohoženich rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smola je čera prini raz na svojske serbske blido vitała. Po serbske biesadže ve serbskim domie přednošovaše dr. Anja Pončova vo dźěle a vůznamje mačice serbskeje. Po přednošku sčejovaše diskusija. Kajž županka Lenka Tomasova praji, nimaja dre pravidłowne zetkanja, ale župa chce předso centralnu temu postajić. Poskytk serbskeho blida měri so vo sebe na modrej Serbu, tak Tomasova dale. W Budyšinje bě hižo viacorych pospytu serbske blido následne ve městče zaradovač. Při parcovskim jezorje tvarja dalše dovolowe domy. Čera su ci kešky direktne při vodže prezentovali. Domowe elementy buchu z pomocu vulkoha krana nastajne, šako dobia so dźěle dokładnie romadže hodžič. Dwie keži tam hižo stejte, do romady ma ich na koncu jena ciceči byč. Charakteristiske znamjo jezora je od 2006 prini púvace proznický dom, kiž je ve Łužiskej jezorinie nastał. A to one wiechu. Nasze połysce, kiż namakacze dale na naszej internetowej stronie, runie takaj, że naszej darmotnej app, kiż ryka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokazaci na stopniu troszku so tež svonsko šedrije najprede vostanje sucho, zčela tež menjem bročelu vuladame, potom v biu dnia zmieme toušem bročele s blakami so tež podiščuje. Budže znova tež vici kojta a žive slebro zalez na maksimalnje 18 stopniu dženca, juce dale nevobstajne s malo svoncom, velem bročelemi a zmieme juce maksimalnje 22 stopniu.
0: Kečpuna a 400 vyska a to při círošku drježdžene zapad a drježdžene staré město a 400 drježdžene mest drježdženami zapadom a drježdženami starým městom so vyska.
1: Serbský rozvoz.

A dodom dej wam bi dre tež w obdźělniku Slavia Marša, hač do wysokosti, že po Łužickich horach to nětko nemůžu rec, to zonja w obdźělnici potom juca hakle namjestnje, gdyż štartuja rano w horkach, a při štarče sme tež my podla. Serbski rozvoz s horkou live wusewa.

Chcemy se zase gromadźe z wami na końc tyženja. Ja se riš, w našich kulturnych pokazkach gronimy wam zase, co njedialižna, že ten part přepasć. Wo com mimo togo to grono bužo, to wam net přeradzijom. Ja som Anja Kochoj-Čwarcowa. Žece mam dobry start do końca tyženja z nami, z Bramborskim serbskim radiom.

0: Zorajo Rěcne Centrum, witaj z wyšiu swojo pěš a 20-letno obstaše. Na městnje hove cheše bozujo było cora wiele gości, rědna torta a kulturny program. Miaze gościmi jo był David Statnik, předsedar domowiny, a wynia tak jako drugi gratulirował z nagronom a na lustny part przaszał.
1: Pěš a 20-let. Javne pšašanje v serskih institucijah všetci zase slyšiš, co ga te popšol tam cilni. A to javne pšašanje te slyšiš všuže. Ta založbe, ta domovine, ta RCV, ta ABC si myslím tak. A pšave tak.
0: Ja, zavěště vě, David Statnik, co tak pilně nažívajú ve Rěcnem centrum je vítaj. Však ja vene Rěcne centrum vítaj samostatne vedžilinje domovine a se zabiera se zdžaržaním a revitalizáciu serského Rěcu. Centrála jo budušenje a filiála Hršebuzu. Věci vo živobnosti vítaj centrum a vo svěženiu z genioša v autoru v našom programě.

0: dobra tradicija jo na kęcu, jadna krótka namša, a pence pušča balonki do powietrza, a tam su přiwezane poń žycenja pšozby, mezož tam napisaš, a to jo potom w serbskich barwach, to su balonki we serbskich barwach, a to jo wszyscy, jo, jak jeden Belgin, rydne obraz, kaž oni poń tam puščajú wokoło 100 balonku do powietrza.
1: Učavny žek za te informacije ma to Krögar předsedar Serbskiego evangelského tovaristva. Jo to byl a jo nás informiroval a víče bůžo ten vesem žasete Serbskej cerkviny žen a ten dvažaste domunijský žen.
0: Čau,
1: jo. No. Žekujú se až do přídocego raza a viele viasela žicime.
0: Jo, žekujú se.